Ej, ej, zechtej taký čučný nurt. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeriat ma žeteň multum, tajence, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klubci, co tam ještě, třeba ti spět.

zechtieť, taký vťučší nurt. Zvykla sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažéria, tmažiteň, multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domov, ke klub, ke co tam ješte, treba ti spieť.